0: ptě a měsícky je popel.
1: Na žvrhují ptičky.
2: Zabávají srýča.
3: Užívaj to po mladí.
4: Štajerský val.

0: mesecký je popel.
1: Dáš vrhu joptičky.
2: Zabávaj sreča.
3: Uživaj to pomladi.
4: Štajerský.